0: daj nám pokoja, hoj, za cestou si, daj nám pokoja.
1: Veď sme ti ho neprezali.